Chtěl bych ti napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno a co je v srdci, tak to říct nedokážu.